0: Herberts. H-E-R-B-E-R-T-S.
1: Haircuts. H-A-I-R-C-U-T-S.
0: Stapress. S-T-A-P-R-E-2-S.
1: Mood Boys. B-O-O-D-B-O-Y-S.
0: Skin Girl. S-K-I-N-G-I-R-L.
1: Droogies. D-R-O-O-J-U-S.
2: Bien joué.
3: Já nejsem žádný dobrák, ani váš kámoš, ani váš bratr. Nedělejte si iluze.